0: vyjde.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi, nevím.

otevření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já vždy

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jedným kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas... Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

0: Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima záklíje a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně.
1: Bim bam, bim bam. Toto bolo na želanie. Áno, keďže je strašná zima, strašidelná zima, prepadlo nás to v trošku nečakanom čase, tá zima, tak sme sa rozhodli samozrejme a logicky zahrať niečo vianočné, zimné, na zimné, tiché zimné večery. Aj keď teraz máme ráno, ale v podstate furt je tma. No aby sme si to osviežili... Tak sme teda zahrali vánočnú vec, prečo nie, kedykoľvek, ja rád. No ale teraz prejdeme na Harvey Oči a fantastickú Babuň Show. Počúvate Nitrianske rádio.
2: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
3: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
4: Dnešné Harveyho oči som venoval jednej z podľa môjho názoru najzaujímavejších kapiel na svetovej punkovej scéne, švédskej skupine Babuň Show. Babuň Show boli založení v roku 2003 v Štokholme a v máji 2004 vychádza ich debutové EP s názvom This Is It. V tej dobe začínajú patriť medzi skupiny s najlepšími živými vystúpeniami vo Švédsku. V októbri 2005 kapela podpisuje zmluvu so švédskym nezávislým vydavateľstvom National a vychádza ich debutový štúdiový album s názvom Don't, Don't, Don't. Babuň Show hrajú zmes 77 punku, garage a power popu. Medzi ich vplyvy patria kapely ako X-Ray Specs, Blondie, Ramones, Buzzcocks, AC/DC, Toy Dolls alebo Dead Kennedys. Skupina má na konte 10 EP a singlov a 9 štúdiových albumov. Ten posledný vyšiel v roku 2023 a má názov God Bless You All. My si od Babuň Show zahráme jednu z mojich najobľúbenejších piesní Radio Rebelde z ich rovnomenného albumu z roku 2018. Švédsky Babuň Show a ich song Radio Rebelde.
5: When you are lonesome solitary,

0: aj trošku francúzštiny do toho nášho veselého vysielania. 10. hodina, 54. minúta. Teraz prejdeme na slovenčinu, toto je peha. A to sa ti len zdá. To sa ti len zdá. Blížime sa k záveru tejto hodiny. Naozaj už čo len čo jedna pesnička a plus toto a sme tam. No, počúvate Nitrianske rádio.
1: Toto je 105,4. Rádio Nitra.

vloknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš. Pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu stále níž. Opilý motýl kolem kroužíš.

0: 4 Rádio v Nitre.
1: Kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikdo nedoví.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.